0: Vyslechli jsme novelety opus 21 pro sólový klavír Roberta Schumanna v podání Květoslavy Novotné.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonie číslo 3 S-dur, opus 55 Ludvíka van Beethovena, zvaná Eroika, byla původně napsána pro Napoleona. Po jeho korunovaci císařem v květnu roku 1804 Beethoven ale věnování zaškrtal. Symfonii nakonec Beethoven daroval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. V roce 1806 byla partitura symfonie vydána pod názvem Symfonie zkomponovaná na počest velkého člověka. Beethovenovu třetí symfonii si nyní vyslechneme, a to v podání Berlínské filharmonie, kterou řídí Herbert von Karajan.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 3 S-dur opus 55 Eroika Ludvíka van Beethovena. Berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Zdeněk Fibich skladatelsky navázal na německý romantismus. Skladby obohatil o baladické prvky, snový lyrismus i tragický patos. Fibichovo dílo je věnováno nejrozmanitějším oborům. Obsahuje intimní písně, lyrické klavírní cykly, komorní práce. Orchestrální tvorba zahrnuje všechny dobové útvary. 3 symfonie, uvertury a symfonické básně. Zásadní součástí jeho tvorby je opera, která Fibicha lákala už od chlapeckých let. Stal se také tvůrcem melodramatické hudební formy. V rámci své pedagogické činnosti také vydal velkou teoretickou a praktickou školu hry na klavír. Z bohaté tvorby Zdeňka Fibicha dnes vybíráme k poslechu jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír e-moll opus 11. Hraje Marian Lapšanský na klavír a Panochovo kvarteto.

dozněl kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír E-moll opus 11 Zdeňka Fibicha. Hrál Marián Lapšanský na klavír a Panochovo kvarteto. Bratři Tilšarové, Bedřich a Zdeněk jsou považováni za průkopníky ve hře koncertů pro dva lesní rohy. Vytvořili spolu koncertní dvojici, která jako první začala objevovat dua a dvojkoncerty pro lesní rohy. Sami bádali v archívech a vyhledávali zapadlé dvojkoncerty, které nebyly hrány nejspíše z důvodu vysoké interpretační náročnosti, ale také z důvodu spolupráce dvou takto vynikajících hornistů. Jejich hra vynikala bravurní technikou, líbezným tónem a výborným přednesem. Ostatně posuďme sami. Závěrečnou skladbou dnešního dopoledního hudebního bloku bude totiž koncert pro dva lesní rohy a orchestr S-dur Josefa Haydna. Právě v mimořádném podání Zdeňka Tilšara a Bedřicha Tilšara, a to v doprovodu Dvořákova komorního orchestru, který řídí Petr Altrichter.

0: Na stanici D-Dur dozněla závěrečná skladba dnešního dopoledního hudebního bloku, a sice koncert pro dva lesní rohy a orchestr S-Dur Josefa Haydna. Hráli Bedřich a Zdeněk Tilšarovi a Dvořákův komorní orchestr. Dirigoval Petr Altrichter. Krásné poledne a příjemný zbytek dne ve společnosti Českého rozhlasu D-Dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-Dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit na hudbu Petra Iljiče Čajkovského, France Schuberta, Bedřicha Smetany, Leopolda Eugena Měchury, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Karla Filipa Emanuela Bacha a Leoše Janáčka. Michaela Fukačová patří mezi nejvýraznější violončelistky dnešní doby. Tato brněnská rodačka se mezi světovou elitu prosadila už v 90. letech minulého století, kdy jako velmi mladá interpretka debutovala v řadě světových metropolí. Odborná kritika se o její hře vyjadřuje v superlativech. Její umělecký projev je považován za oduševnělý s výjimečnou schopností uchvátit posluchače svou niternou výpovědí. Umění Michaely Fukačové si nyní připomeneme na stanici Českého rozhlasu D-dur. Za malou chvíli v její interpretaci totiž zazní Čajkovského variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr opus 33. A to v doprovodu Státní filharmonie Brno. Diriguje Libor Pešek.

Na stanici D-dur dozněly variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr Opus 33 Petra Eliče Čajkovského. Violončelového partu se ujala vynikající interpretka, brněnská rodačka Michaela Fukačová. Hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil Libor Pešek. V obdivuhodně rozsáhlém skladatelském odkazu France Schuberta nalezneme kromě mnoha dalších žánrů i 35 komorních skladeb souhrně vydaných až roku 1890. Ačkoliv tyto skladby zachovávají klasickou stavbu, jejich melodika je mimořádně osobitá, harmonie barvitá a modulačně proměnlivá. Posluchači v těchto skladbách také ocení dramatické kontrasty a leckdy biedermajerovský sentiment. To vše najdeme v souboru skladatelových 17 smyčcových kvartetů, z nichž v pořadí 13. A-mol za malou chvíli na stanici D-dur také uslyšíme. A to v podání Panochova kvarteta. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 13 a mol opus 29 číslo 1 France Schuberta v podání Panochova kvarteta. Ačkoliv původně zamýšleným jediným posláním symfonického orchestru Československého rozhlasu měla být práce v rozhlasovém studiu, postupem času se rozšířilo jeho působení také na nahrávání pro gramofonové firmy a veřejné koncertování. Hlavním hybatelem těchto změn byl šéfdirigent Vladimír Válek. Pod jeho vedením se orchestr začal také soustředit ke studiu programů pro veřejné koncerty a dosáhl technické, zvukové i programově dramaturgické úrovně, která obstála ve srovnání s předními světovými tělesy. Těžištěm vlastní činnosti orchestru ale zůstalo i nadále natáčení zvukových snímků pro potřeby rozhlasu. Zvukový archív Českého rozhlasu díky tomu dnes disponuje mimořádným důležitým fondem umělecké a dokumentační hodnoty. Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu dnes vybíráme cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast v nastudování šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Vladimíra Válka. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.

Posloucháte Český rozhlas D-dur, 4hodinový hudební blok, kterým vás provází Simona Kostrohunová. Před malou chvílí dozněl cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany v nastudování Vladimíra Válka a rozhlasových symfoniků.

Leopold Eugen Měchura ve svém díle vycházel z vrcholného klasicismu a raného romantismu. Jeho vzory byly zejména Wolfgang Amadeus Mozart a Karl Maria von Weber. V orchestrální hudbě je zřetelný vliv Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Roberta Schumana. Měchura kompozičně pronikl téměř do všech hudebních forem. Je autorem oper, kantát, symfonických skladeb, komorních skladeb a také písní. Z Měchurovy tvorby dnes vybíráme jeho kvartet pro lesní rohy S-dur. Hrají Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar.

To byl kvartet pro lesní rohy Es-dur Leopolda Eugena Měchury. Hráli Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar. Historie vzniku scénické hudby k pohádkové hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho je poměrně dlouhá. Orchestrální předehru opus 21 napsal 17-letý autor v létě roku 1826 v souvislosti se zahradními slavnostmi a domácími divadelními produkcemi, kde byly předčítány i shakespearovské hry. O 16 let později byl pak Mendelssohn vyzván, aby složil scénickou hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské pro Postupimské dvorní divadlo. Autor přidal k existující předehře dalších 13 krátkých čísel, která se do značné míry vázala i k jejímu tematickému materiálu. My si nyní vyslechneme hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který řídí Rafael Kubelík. Zpívají Edith Matis, soprán, Ursula Béze, alt a sbor Bavorského rozhlasu.

Dozněla hudba ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Autorem skladby je Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Pěveckých partů se ujali Edith Matis, soprán, Ursula Beze, alt a sbor Bavorského rozhlasu.

Karl Philipp Emanuel Bach, druhý nejstarší syn Johanna Sebastiana, byl geniální osobností a jeho přínos k utváření hudebního klasicismu je dnes plně uznáván. Jeho klavírní a triové sonáty se staly standardním repertoárem své doby. Jeho melodika je již vyhraněně klasická, i jeho estetický princip je jiný. Proti monumentálnímu konstruktivismu otcovy polyfonní hudby chce Karl Philipp Emanuel hudbou mluvit. Snaží se vyjadřovat efekty a hluboké city. Nešel pohodlnou cestou, hledal nové výrazové možnosti. Svou hudbou překvapoval, někdy i šokoval. My si dnes vyslechneme jeho magnifikát D-dur. Zpívají Arlin Auger, soprán, Kurt Ekilus, tenor, Helen Watz, alt, Wolfgang Schäne, bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hraje Bach Collegium Stuttgart, který řídí Helmut Rilling.

Vyslechli jsme Magnificat D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Zpívali Arlin Auger soprán, Kurt Ekilus tenor, Helen Watz alt, Wolfgang Schöne bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hrál Bach Collegium Stuttgart. Řídil Helmut Rilling. Janáčkova klavírní sonáta 1.10.1905 z ulice vznikla jako reakce na nešťastnou smrt mladého dělníka na schodech brněnského besedního domu při demonstraci za Českou univerzitu. Janáček reagoval na události velmi emotivně a také jeho skladba měla pohnutou historii. Nakonec se dochovaly jen její první dvě části – předtucha a smrt. My si dnes fragment ze sonáty Esmol vyslechneme v podání Hany Dvořákové.

Na stanici D-dur dozněl fragment ze sonáty pro klavír Esmol z ulice Leoše Janáčka v interpretaci Hany Dvořákové. Janáčkovo emotivně naladěné dílo bylo poslední skladbou čtyřhodinového hudebního bloku, který pro vás připravila Simona Kostrhůnová. Přeji hezký zbytek dne při poslechu Českého rozhlasu D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující speciální blok bude patřit Antonu Brucknerovi. Málo kdo ví, že se narodil ve stejném roce jako Bedřich Smetana, 1824, takže veškerá jubilea narození mají společná. Bruckner je rakouský skladatel, autor 9 číslovaných symfonií, ve skutečnosti je ovšem symfonií skoro 11, pokud počítáme i nultou a některé rané pokusy. A vedle toho je to autor mnoha zajímavých duchovních děl. My se zaměříme především na symfonie, čekají nás 3 a 2 drobnější duchovní díla a připomeneme si několik velkých brucknerovských interpretů. Tím prvním bude Herbert von Karajan, který s berlínskými filharmoniky natočil Brucknerovy symfonie kompletně. My si ale poslechneme jeho poslední nahrávku vůbec, kterou natočil na jaře roku 1989 s vídeňskými filharmoniky. A poslechneme si nejslavnější Brucknerovu symfonii, tu, která ho celosvětově proslavila už za jeho života, ale dobře víme, že v případě Brucknera na tu slávu velmi dlouho čekal. Takže vídeňští filharmonikové Herbert von Karajan a symfonie číslo 7 E-dur Antona Brucknera.

Dozněla symfonie číslo 7 E-dur, nejslavnější symfonie Antona Brucknera. Hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana na nahrávce z roku 1989. Brucknerovy symfonie bývají přirovnávány ke katedrálám a skutečně v nich pomalu plyne čas a také mají velmi rozložitou symfonickou stavbu. A nás teď čeká symfonie číslo 6 A-dur Antona Brucknera. Pro tohoto skladatele je typické, že velmi dlouho čekal na své uznání. Komponoval v podstatě jednu symfonii za druhou, mezi každou je znát velmi významný umělecký vývoj a přesto se nemohl konfrontovat s tím, že by svá provedení nebo svá díla slyšel naživo. Zdá se až neuvěřitelné, že zažil samá neúspěšná provedení a přesto zkomponoval tak energické symfonie, jako je 4., 5. A pak zejména 6. Právě 6. je v tónině A-dur, což je nezvyklé a je to neobyčejně energická a vnitřně bohatá hudba. My si poslechneme provedení, které diriguje Sir Simon Rattle, bývalý šéf-dirigent berlínských filharmoniků, který se v poslední době Brucknerovi velmi často věnuje a 6. symfonii dirigoval také s Českou filharmonií. Teď ovšem uslyšíme nahrávku s londýnským symfonickým orchestrem, řídí Simon Rattle a nahrávka je samozřejmě z živého koncertu.

Dozněla symfonie číslo 6 A-dur Antona Brucknera, hrál londýnský symfonický orchestr, řídil Sir Simon Rattle. A jako jistou přestávku od velkých symfonických ploch Antona Brucknera si teď poslechneme duchovní moteto. Bude to skladba Tota Pulchra v podání Českého filharmonického sboru Brno pod vedením Petra Fialy.

Dozněla skladba Tota Pulchra Antona Brucknera, zpíval Český filharmonický sbor Brno pod vedením Petra Fialy. A nás teď čeká nejrozlehlejší katedrála Antona Brucknera, jeho nejrozměrnější symfonie, symfonie číslo 8, a to ještě ve specifickém provedení. Jeden z velkých dirigentů, specialistů na Antona Brucknera byl Sergiu Celibidac, nebo Celibidache. Je to pozoruhodný dirigent rumunského původu, který ovšem studoval v Berlíně a po válce stál chvíli v čele berlínských filharmoniků. S nimi se ovšem trochu ve zlém rozešel, protože orchestr si potom místo něj v roce 54 zvolil Herberta von Karajana. Nicméně Celibidac dál zůstal v Německu a byl proslulý svými vysokými nároky na čas zkoušek. Zkoušel dvakrát delší dobu, než obvykle tehdy orchestry zkoušely, a není divu, že zakotvil u rozhlasového orchestru ve Stuttgartu, který mu právě toto nadstandardní množství zkoušek dovoloval. Stal se velkým specialistou na Antona Brucknera a jeho díla prováděl celý život. Zajímavé ovšem je, že v závěru svého života natočil Brucknera kompletně, a to s Mnichovskou filharmonií, a navíc tak, že jeho tempa jsou rekordně pomalá. Byl to už starý Celibidac, který byl velkým vyznavačem zenového buddhismu a jakéhosi kontemplativního přístupu k hudbě, a jeho nahrávky Brucknerových symfonií se vyznačují tím, že jsou často o 5 až 10 minut delší než obvyklá provedení. My si teď tedy poslechneme nejdelší Brucknerovu symfonii, možná v nejdelším možném provedení. Je to nicméně slavnostní a velmi meditativní hudba. Tak tedy živý koncert Mnichovské filharmonie pod taktovkou Sergiu Celibidaca a Brucknerova symfonie číslo 8, která má 4 věty. V Celibidacheho provedení, které je mimochodem z nahrávky z živého koncertu, trvá asi 1 hodinu a 40 minut.

0: Obrovský potlesk po skončení symfonie číslo 8 Antona Brucknera v živém provedení Mnichovskou filharmonii pod taktovkou velkého brucknerovského specialisty Sergiu Čelibidaka. Skončil první blok věnovaný Antonu Brucknerovi. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, dovolte, abych vás pozval k poslechu hudby českých skladatelů. Mé jméno je Bohuslav Vítek. Nejprve uslyšíme symfonietu La Jolla Bohuslava Martinů. Po ní bude následovat symfonie D-dur Antonia Rossettiho, Moravské taneční fantazie Klementa Slavického, kvintet s kontrabasem G-dur Antonína Dvořáka, koncert pro klavír S-dur Jana Ladislava Dusíka, cyklus písní Vítězslava Nováka Údolí Nového království, svita Leoše Janáčka, kantáta Kytice Bohuslava Martinů a chromatická fantazie a fuga d-moll pro klavír Johanna Sebastiana Bacha. Symfonieta La Jolla je pojmenována podle jednoho města v Kalifornii, které si tuto skladbu u Bohuslava Martinů objednalo. Ovšem intonacemi se v ní skladatel velmi citlivě hlásí k své rodné zemi. Skladbu nám zahraje Pražský komorní orchestr, který řídí Ondřej Kukal. Náročný part orchestrálního klavíru hraje Josef Hála.

0: To byla symfonieta La Jolla Bohuslava Martinů. Slyšeli jsme ji v provedení klavíristy Josefa Hály a pražského komorního orchestru, který řídil Ondřej Kukal.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní nahlédneme do oblasti českého klasicismu. Jedním z jeho hlavních představitelů je Antonio Rossetti. U nás se často uvádí jméno František Rössler Rossetti, či dokonce české Růžička. Rossetti se sice narodil pravděpodobně v Mimoni, či Litoměřicích, ovšem většinu svého života působil v Německu. Své jméno si poitalštil sám. Je známý především jako skladatel instrumentální hudby. Jednu z jeho symfonií D-dur uslyšíme nyní v provedení Hamburského symfonického orchestru, který řídí Johannes Moesus.

0: To byla symfonie D-dur Antonia Rossettiho. Hamburský symfonický orchestr řídil Johannes Moezus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jednou z nejefektnějších českých skladeb, které vznikly po druhé světové válce, byly moravské taneční fantazie Klementa Slavického. Málo komu se podařilo tak originálně stylizovat folkloristické podněty do novodobé velké orchestrální partitury jako právě jemu. Uslyšíme ovšem nahrávku těžko překonatelnou. Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

0: Tři moravské taneční fantazie Klementa Slavického hrála Česká filharmonie. Řídil Karel Ančerl.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z komorní tvorby Antonína Dvořáka nyní vybíráme smyčcový kvintet G-dur pro smyčcové kvarteto a kontrabas. Je škoda, že bývají stále upřednostňovány Dvořákovy skladby orchestrální. Kdo chce tohoto našeho nejslavnějšího skladatele poznat důvěrně, nemůže minout jeho bohatou tvorbu komorní. Dvořák napsal tři smyčcové kvintety, dva s dvěma violami a jeden s kontrabasem. My nyní uslyšíme kvintet číslo 2 G-dur s kontrabasem, Dvořákovo 77. dílo. Hraje Panochovo kvarteto a kontrabasista Pavel Nejtek.

0: To byl smyčcový kvintet G-dur s kontrabasem, 77. dílo Antonína Dvořáka. Hrálo Panachovo kvarteto a kontrabasista Pavel Nejtek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vaším průvodcem českou hudbou třemi stoletími je stále Bohuslav Vítek. Čeká nás další významný představitel českého klasicismu, Jan Ladislav Dusík. To je čáslavský rodák, ale působil po celé Evropě, zvláště v Německu, Anglii a Francii. Byl mistrem klavíru. Jeden z jeho klavírních koncertů nyní uslyšíme. V podání Jana Novotného a komorní filharmonie Pardubice, kterou řídí Leoš Svárovský, zazní nyní Dusíkův klavírní koncert Es-dur.

0: Jan Novotný a komorní filharmonie Pardubice, kterou řídil Leoš Svárovský, zahráli koncert pro klavír a orchestr S-dur 70. dílo Jana Ladislava Dusíka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní nahlédneme do vzácného rozhlasového archivu. V následujících minutách můžeme vychutnat umění velkého českého basbaritonisty Zdeňka Otavy. Přednese vokální dílo Vítězslava Nováka, 4 zpěvy na text Antonína Sovy, nazvané Údolí Nového království. Zdeňka Otavu doprovodí Symfonický orchestr Československého rozhlasu, řízený Rudolfem Vašatou.

Zdeněk Otava a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze přednesli vokální dílo Vítězslava Nováka Údolí Nového království. Provedení řídil Rudolf Vašata.

Svou příznačnou hudební řeč hledal Leoš Janáček poměrně dlouho. Ve svém mladším věku komponoval ještě v intencích romantismu 19. století. Taková je i jeho svita pro smyčce. Pro svou melodičnost je velmi oblíbená a stylově se řadí ještě spíše ke smyčcovým serenádám Dvořáka, Suka či Čajkovského. Bude jistě zajímavé slyšet Janáčkovu svitu v podání zahraničním. Zahraje nám je Mnichovská komorní filharmonie, řídí Michal Helmrath.

0: Svitu pro smyčce Leoše Janáčka hrála Mnichovská komorní filharmonie, řídil Michal Helmrát.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní uslyšíme pozoruhodné rozsahem monumentální dílo Bohuslava Martinů, jež vychází z české a moravské lidové poezie. Kantáta Kytice vznikla v roce 1937, už jako by chtěla předjímat nejniternější díla Bohuslava Martinů, kantáty z Vysočiny. Vlastně se dle skladatele nejedná o jednu kantátu, nýbrž o soubor skladeb, přesněji řečeno o soubor malých jednotlivých kantát, které spojuje jímavá hudba orchestrálních částí. Uslyšíme opět excelentní provedení. Solisty jsou Libuše Domanická, Soňa Červená, Lubomír Havlák a Ladislav Mráz. Spoluúčinkuje Český pěvecký sbor a Chýnův dětský sbor. Sbormistři Jan a Markéta Chýnovi. Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

0: Poslouchali jsme soubor vokálně symfonických skladeb Bohuslava Martinů, seskupených do jednoho celku nazvaného Kytice. Účinkovali Libuše Domanínská, Soňa Červená, Lubomír Havlák a Ladislav Mráz, zpěv. Spolučinkoval Český pěvecký sbor a Kchýnův dětský sbor, sbormistři Jan a Markéta Kchýnovi. Českou filharmonii řídil Karel Ančerl.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A nyní zazní chromatická fantazie a fuga D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na klavír hraje Ivan Moravec.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur teď začíná čtyřhodinový vysílací projekt, který nazýváme Od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, a který je věnován historicky poučené interpretaci staré a starší hudby. Poslouchejme teď na začátku, a vaším průvodcem je Petr Weber, koncert pro hoboj, smyčce a baso continuo od Alessandra Marcella. Uslyšíme barokní hoboj, nástroj, který se vyráběl ze zimostrázového dřeva většinou, nástroj, který se vyvinul ve Francii v druhé polovině 17. století z dřívějšího šalmaje. Na barokní hoboj nám hraje Clare Shanks a dále hraje Academy of Ancient Music, kterou založil v roce 1973 a teď ji také vede Christopher Hagwood.

Poslouchali jsme nahrávku Christophera Hagwooda v letech 1973 až 2006 uměleckého vedoucího souboru Academy of Ancient Music. Solistou byl Claire Shanks a poslouchali jsme koncert pro barokní hoboj, smyčce a basso continuo od Alessandra Marcella. Nulla in mundo pax sincera. Na tomto světě není pravého míru bez hořkosti. To je úvod textu a tedy také název moteta pro soprán, smyčce a basso continuo, které napsal Antonio Vivaldi a které teď uslyšíme v podání Emmy Kirkby. Hraje opět Academy of Ancient Music s Christopherem Hagwoodem.

To byla, vážení posluchači, sopranistka Emma Kirkby, proslulá specialistka na starou hudbu, mimochodem manželka dalšího specialisty Andrew Perrotta. Slyšeli jsme ji ve skladbě Antonia Vivaldiho v motetu pro soprán smyčce a basso continuo s názvem Nulla in mundo pax sincera. Na tomto světě není pravého míru bez hořkosti. Academy of Ancient Music řídil Christopher Hagwood. A čeká nás ještě jedna nahrávka Academy of Ancient Music a Christophera Hagwooda, nahrávka z 80. let 20. století, na které je zachycen koncert C-dur Antonia Vivaldiho. Solistou na sopraninovou zobcovou flétnu je Michael Copley, specialista na historické nástroje, včetně okariny.

v hudbě klasicismu. Bude to Beethovenova pátá symfonie, osudová, dílo z roku 1808, které při premiéře dirigoval sám autor.

Na stanici D-dur patřila uplynulá půl hodina a několik minut k tomu Beethovenově osudové symfonii. Poslouchali jsme ji tak, jak je v rámci našeho vysílacího projektu od Klaudia Ludvigovi obvyklé, v historicky poučené interpretaci, tentokrát v nahrávce Christophera Hagwooda a jeho jindy barokního orchestru Academy of Ancient Music. A máme před sebou duchovní hudbu. Alessandro Scarlatti, Missa ad usum capellae pontificae, tedy skladba určená pro papežskou kapli. Je to hudba barokní, ale výjimečně určená jen pro nedoprovázené hlasy a kapela. Scarlatti byl mistrem italské opery, ale tady ukázal i znalost stylu staršího církevního hudebního repertoáru. Uslyšíme nahrávku Michela Corboze, švýcarského dirigenta, a jeho souboru Ensemble Vocal de Lausanne, který založil v roce 1961 a právě s ním tuto skladbu proslavil.

Vážení a milí, dozněla barokní hudba, mše Alessandra Scarlattiho, ale mše napsaná v poněkud starším, tedy téměř renesančním stylu, tedy nedoprovázená nástroji. Byla to nahrávka Ensemble Vocal de Lausanne, který založil a dlouhé roky vedl Michel Corbos. Jeho život se uzavřel v roce 2021. A představujeme další soubor dobových nástrojů, interpretující hudbu historicky poučeným způsobem, soubor Il Pomodoro. Je to italský soubor, který nese název podle jedné opery Antonia Čestyho. Řídit ho teď bude Maxim Emeliančev, jeho šéf od roku 2016, a uslyšíme v jejich podání nikoli barokní, ale klasicistní hudbu Symfonii A-dur číslo 29 Wolfganga Amadea Mozarta.

Uplynulá půl hodina patřila na stanici D-dur italskému souboru historických nástrojů Il Pomodoro, který řídil Maxim Emeliančev, a v jejich podání jsme poslouchali Mozartovu symfonii číslo 29 A-dur. Heinrich Schütz je, vážení posluchači, z dnešního pohledu jednou z nejdůležitějších osobností německé protestantské hudby 17. století. Uslyšíme jeho madrigál pro smíšený sbor a varhany s textem Ach Herr du Schöpfer, o pane stvořiteli všech věcí. Je to původně vánoční text. Skladbu uslyšíme v patrně její nejznámější nahrávce. Pořídil ji John Eliot Gardiner s Monteverdi Choir a s varhaníkem Ianem Watsonem.

Dozněla, vážení přátelé, nedlouhá skladba Heinricha Schütze, jeho madrigal Ach, Herr, du Schöpfer, o pane stvořiteli všech věcí. Zpíval sbor Monteverdi Choir, řídil jeho zakladatel John Eliot Gardiner. Teď si představme něco z diskografie souboru Europa Galante, který založil v roce 1990 houslista Fabio Biondi. Nebylo mu tehdy ještě ani 30. Uslyšíme v jejich podání Concerto Grosso číslo 5 d-moll Alessandra Scarlattiho.

Soubor dobových nástrojů Europa Galante, který jsme teď poslouchali, bývá častým hostem na Scarlattiho festivalu v Palermu a podílí se tam na uvádění jak jeho oper, tak duchovních skladeb. Od Scarlattiho jsme slyšeli Concerto Grosso D. Moll. A vracíme se k hudbě duchovní, Missa Sancti Hieronymi. Je to dílo Michaela Haydna, mladšího bratra slavnějšího Josefa Haydna, skladatele působícího v Salzburku. Uslyšíme nahrávku, na které se podíleli Maja Persson, Katja Dragojevič, Fredrik Stritt, Lars Johansson a komorní sbor St. Jacob's Chamber Choir a s nimi několik hráčů na žestové nástroje a ensemble Philidor. Také dechový soubor, který už není aktivní a který nesl jméno podle jedné barokní hudební dynastie. Celé provedení řídí Gary Graden.

Posloucháte stanici D-dur, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu a v těchto hodinách pro vás vysílá nahrávky historicky poučené interpretace staré hudby. Dozněla Missa Sancti Hieronymi Michaela Haydna, toho salzburského skladatele, nahrávka, kterou pořídil ensemble Philidor a solisté. Mše je zajímavá tím, že je napsaná pro čtyři solisty, čtyřhlasový sbor a pouze dechové nástroje a varhany. Provedení řídil Gary Graden a solisty byli Maja Persson, Katja Dragojevič, Frederik Stritt a Lars Johansson a tím hlavním byl sbor St. Jacob's Chamber Choir. Pokud, vážení a milí, napsal někdo víc skladeb než Johann Sebastian Bach, tak to byl jeho současník Georg Philipp Telemann, jejich několik tisíc. Poslouchejme jednu kratší z nich, fantazii H-moll, a to v úpravě pro flétnu a basso continuo. Na flétnu, na barokní flétnu samozřejmě, hraje Marion Troipel-Frank, na viol gamba Viktor Töppelmann, a na čembalo Ilhe Aizinger-Kim.

To byli Marion Teupl-Frank na barokní flétnu, Viktor Teplman na violu da gamba a Ilhé Einsiedlerkim na čembalo, a sice ve fantazii H-moll Georga Filipa Telemana.

A vraťme se v našem vysílání dnes ještě jednou k Johnu Eliotu Gardinerovi, který byl a je skutečným guru ve staré hudbě. A uslyšíme v jeho podání Requiem d-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Je to studiová londýnská nahrávka z roku 1986. Mimochodem existuje také videonahrávka živá z roku 1991 z Barcelony. Na té studiové zpívají Barbara Bonny, Anne-Sophie von Otter, Hans-Peter Blochwitz a Willard White, s nimi Monteverdi Choir a orchestrem dobových nástrojů je, jak jinak u Johna Eliota Gardinera, English Baroque Solists.

hudbu pro vás v projektu od Klaudia k Ludvigovi, projektu historicky poučené interpretace staré hudby, vybíral do této chvíle Petr Weber, který byl i vaším průvodcem, a zatím poslední kompozicí bylo Mozartovo Requiem. Byla to studiová nahrávka Johna Eliota Gardinera z roku 1986, na které se vedle orchestru English Baroque Soloists a vedle Gardinerova sboru Monteverdi Choir podíleli pěvci Barbara Bonny, Anne-Sophie von Otte, Hans-Peter Blochwitz a Willard White. Příjemný další poslech našeho vysílání.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysíláním stanice D-dur Českého rozhlasu vás teď, vážení a milí, provází Petr Weber. Můžeme se společně těšit na hudbu modernějších klasiků, jako byl Mahler, také Brahms, ale i na hudbu současnější od autorů jako Kalevi Aho, Hugo Alvén nebo Ondřej Adámek. Nejdříve nás čeká koncertino pro trubku a orchestr, které napsal Josef Jongen. Byl to belgický varhaník, který zemřel v roce 1953. Komponoval od 13 let, a to nejen varhanní skladby, ale spoustu dalších žánrů. Jeho koncertino bude hrát na trubku Sebastian Berner a s ním hraje Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr, který řídí Elias Grandi.

uplynulých 10 minutách jsme, vážení posluchači, slyšeli koncertino pro trubku a orchestr dílo Josefa Jungena, a to v podání Sebastiana Bernera, frankfurtského rozhlasového symfonického orchestru, a Eliase Grandiho, mimochodem od roku 2026 šéf dirigenta našich rozhlasových symfoniků. A teď nám bude hrát klavírní duo, budou to David a Daniele Trivelovi. Uslyšíme 6 kusů na 4 ruce od Maxe Regra. Je to dílo z roku 1906 a bylo věnováno pianistce Serafin Tausik. Tehdy bylo 65 let a byla to maďarská umělkyně narozená v Bratislavě a studující v Praze. Max Reger, opus 94, 6 kusů.

Na stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu, doznělo 6 kusů pro klavír na 4 ruce od Maxe Regra. Hráli nám David a Daniele Trivelovi.

Hugo Alvén, jehož hudba nás teď čeká, byl nejen skladatel, také ale houslista, dirigent a navíc i malíř. Zemřel v roce 1960 a patří mezi švédské klasiky. Poslouchejme svitu z jeho scénické hudby k divadelní hře Gustav II. Adolf. Hraje Göteborský symfonický orchestr, který řídí jeho tehdejší šéf-dirigent Neeme Järvi.

Svitá ze scénické hudby k divadelní hře Gustav II. Adolf autora Hugo Alvéna, která teď dozněla, je dílem z roku 1932. Neme Järvi řídil Göteborský symfonický orchestr. Dalším autorem v našem dnešním vysílání je Finn Kalevi Aho, ročník 1949. Od roku 1993 působil jako nezávislý skladatel žijící v Helsinkách a na kontě má desítky děl, včetně 5 oper. Poslouchejme jeho dvojkoncert pro violu, bicí nástroje a orchestr, který nazval Moonlight Concerto, tedy koncert měsíčního světu. Solisty jsou Hyoli Togawa a Alexej Gerasimets. Anja Bilmajer řídí symfonický orchestr města Lahti, jehož byl autor v 90. letech rezidenčním skladatelem.

0: Autorem hudby, která teď u nás na stanici D-dur dozněla, byl finský skladatel Kalevi Aho. Bylo to jeho Moonlight Concerto, dvojkoncert pro violu, bicí nástroje a orchestr. Na violu hrál Hyori Togawa, na bicí Alexej Gerasimes a Anja Billmayer řídila symfonický orchestr města Lahti.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na půl hodinky se teď, vážení a milí, zaposlouchejme do hudby Johannesa Brahmse, klasika romantismu. Bude to smyčcový kvartet číslo 1 C-moll, dílo, které napsal v létě roku 1873, a uslyšíme ho ve starší nahrávce ruských umělců Davida Oistracha, Piotra Bondarenka, Michaela Teriana a Svjatoslava Knuševického.

0: číslo 1 z opusu 51. To byl smyčcový kvartet C-moll Johannesa Brahmse, který jsme teď poslouchali v nahrávce Davida Oistracha, Piotra Bondarenka, Michaila Teriana a Svjatoslava Knuševického.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ale teď se, vážení posluchači, vraťme k nám do 21. století. Where are you? Kde jsi? To je zvolání, které vetkl do názvu své kompozice pro mezzosoprano a orchestr Ondřej Adámek, český autor žijící v zahraničí. Skladbu napsal v roce 2020 pro Magdalenu Koženou a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Ti byli interpreti premiéry řízené Simonem Rattlem. Je to skladba multikulturní, využívá náboženské texty z různých epoch a z různých koutů světa. Zkoumá jejich prostřednictvím spirituální otázky, a to skrze specifickou práci s lidským hlasem a skrze originální instrumentaci. Jde o hledání Boha a smyslu lidské existence. Magdalena Kožená, Where Are You, Ondřeje Adámka.

left dumb. Tam nejsi.

Země třese.

0: 日了。
1: Ecco più, musica e piacere, ti sem fiel donne me.

Slatkost, Laudnost.

对好，对好，对好，对好，对好，对好，对好，对好。

Father, I don't see him.

Fascia di sarva tra sarvam già mai fascia di

Are you? Kde jsi? To je název a základní otázka skladby Ondřeje Adámka z roku 2020, která teď dozněla. Odpověď v poslední části zní everywhere, tedy všude. Je to skladba o hledání Boha a smyslu lidské existence, napsaná pro Magdalenu Koženou. Ta také byla interpretkou na této nahrávce a spolu s ní Simon Rattle a Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

Petr Nouzovský a Miroslav Sekera nám teď zahrají 7 lehkých kusů pro violončelo a klavír, miniaturní svitu od Bohuslava Martinu.

0: Poslouchali jsme Sedm lehkých kusů, miniaturní svitu, skladbu pro violončelo a klavír, skladbu neoklasickou, odlehčenou, dílo Bohuslava Martinů. Hráli Petr Nouzovský a Miroslav Sekera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď se, vážení posluchači, přenesme do roku 1910. Byly to v létě poslední prázdniny Gustava Mahlera. Trávil je v Evropě, v Toblachu, na jihu Rakouska, dnes je to italské území. O rok později zemřel, přijel zemřít do Rakouska ze svého působiště v New Yorku. Právě v létě 1910 komponoval a nedokončil svou poslední skladbu, desátou symfonii. Máme z ní jen fragment, vlastně jen první větu, dlouhé půlhodinové adagio. Poslouchejme tuto hudbu v podání Giuseppe Sinopoliho a Filharmonia Orchestra.

Na stanici D-dur dozněla hudba Gustava Mahlera. Byl to fragment jeho 10. symfonie, slavné Adagio. Pouze první věta zamýšleného celku. Skladba z roku 1910. Poslouchali jsme nahrávku, kterou pořídil s orchestrem Filharmonia dirigent Giuseppe Sinopoli. Průvodcem naším vysíláním vám do této chvíle byl Petr Weber, který teď přeje příjemný další poslech.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující speciální blok bude patřit Antonu Brucknerovi. Málo kdo ví, že se narodil ve stejném roce jako Bedřich Smetana, 1824, takže veškerá jubilea narození mají společná. Bruckner je rakouský skladatel, autor 9 číslovaných symfonií, ve skutečnosti je ovšem symfonií skoro 11, pokud počítáme i nultou a některé rané pokusy. A vedle toho je to autor mnoha zajímavých duchovních děl. My se zaměříme především na symfonie, čekají nás 3 a 2 drobnější duchovní díla a připomeneme si několik velkých brucknerovských interpretů. Tím prvním bude Herbert von Karajan, který s berlínskými filharmoniky natočil Brucknerovy symfonie kompletně. My si ale poslechneme jeho poslední nahrávku vůbec, kterou natočil na jaře roku 1989 s vídeňskými filharmoniky. A poslechneme si nejslavnější Brucknerovu symfonii, tu, která ho celosvětově proslavila už za jeho života, ale dobře víme, že v případě Brucknera na tu slávu velmi dlouho čekal. Takže vídeňští filharmonikové Herbert von Karajan a symfonie číslo 7 E-dur Antona Brucknera.

Dozněla symfonie číslo 7 E-dur, nejslavnější symfonie Antona Brucknera. Hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana na nahrávce z roku 1989. Brucknerovy symfonie bývají přirovnávány ke katedrálám a skutečně v nich pomalu plyne čas a také mají velmi rozložitou symfonickou stavbu. A nás teď čeká symfonie číslo 6 A-dur Antona Brucknera. Pro tohoto skladatele je typické, že velmi dlouho čekal na své uznání. Komponoval v podstatě jednu symfonii za druhou, mezi každou je znát velmi významný umělecký vývoj a přesto se nemohl konfrontovat s tím, že by svá provedení nebo svá díla slyšel naživo. Zdá se až neuvěřitelné, že zažil samá neúspěšná provedení a přesto zkomponoval tak energické symfonie, jako je 4., 5. A pak zejména 6. Právě 6. je v tónině A-dur, což je nezvyklé a je to neobyčejně energická a vnitřně bohatá hudba. My si poslechneme provedení, které diriguje Sir Simon Rattle, bývalý šéfdirigent berlínských filharmoniků, který se v poslední době Brucknerovi velmi často věnuje a 6. symfonii dirigoval také s Českou filharmonií. Teď ovšem uslyšíme nahrávku s londýnským symfonickým orchestrem, řídí Simon Rattle a nahrávka je samozřejmě z živého koncertu.